zkusím od této našeho obožavatelky mít. Já mi jebo intelektuálky a ty mi jebo šipy pičky.

0: Elizabeth řekl. Jo, Mateo. Jednom. Dopalo mi se ono kad vi pjevate.
1: Bože, ovaj narod nas u